0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: A tutte man, a tutte mistnie, gelsch pschetzo, Jan Reha.
2: Koparski zog starach knieso, sokowaralbice roki mierše piat kvetscho na swiskim trauniku dale možnosť se vokresne mištostvo 2026 vudobyč. Trener Mike Brizan.
3: Naže so tam nierdženca poradživo, my sme mili z Ljubušom jenom silnoho přečivnika, my sme byli, když je nada na tabuľku, tu sporadženu tabuľku, poprom s jenom dybkom všetskokom všet nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivno rotajše přijímač robili, to reka my sme na koncu 2-1 širali a to reka my nemáme žádnu šanzu jace na mištostvo.
2: Hižo v Cieči Miečinie by Staniševca Ralbičanský Sokov po flance Sandra Žura 1-0 dospil. Dalsze koparske wusledki, jednota Wernigerode bude sa budešin 2-2 a Wotzl Riza Drežďanský SC 1-0. Leon Šota z Delných Sulšec by za hostčičelou 4 rota dospil. Koparki Dynama Drežďane sú čera doma přečivo Biskupičankam ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic Celiva. Ve okresnej Vyšej Lize je rodzene pančan Klemens Mechela za poštovníkov post Germanie budešim při dobyču 2-1 doma přečivo zastupnictvu FSV Bretnikov Svalde dobyčarske rota krotko před odvýzdaniem docpil. SC Wulke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokov bieštaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulo Linoc 1-1, hižo v 20. menšinje dobješe sudnik Matias Kral Rajari Hosči amplou kartu pokazač, krotko do počasa přetvori rođene Kočinjan Bernard Korch potom za Kuločanov pokutne kop. Úsledky z okresnej ligy štafla 2, Pančice Ljubuš 6-1, Cilce Hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostnik, dvoje Rota Ali Eldor a dvoje Christoph Cisch. Po počasu celých u kloštorsce Koparjov byl Jesač menšinou 4 Rota. Radvor Wute 1-2, Rota Radvor Julian Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo do běhu Nebelčenio jasně ze 4-0. Ionel Statnik běžo v 5. menšině trechil, po přestavce potom Handry Koring a Ronny Anusa a celé na koncu Jonas Lehmann. Běhanie při čtvrtých krystalových běhách v Bivé vodě je si šulorka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé místno by stavovní skupině SK20 na čarie 5 km udobila. A Budešan Miro Dressler říká dobečar šulorského běha na čarie 1,2 km v městče při budeských měščanských běhách. Sofia Dresslerec obsadí na čarie 3 km čtvrté místno a na distancu 10 km by so Budešan Simon Žur zvážil, on dobeža v SK Peča Cicici jako druhý do cíla. A on je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú piat kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric Vysokéje do Belí. Druhé miestno v obsadžichu Salučenio a Ceče vobornice ze Smerdžacie.
1: To bych upotekim športové vúsledky s Janom Rehorjom. Von vie, že ve Vúžice so raje športu ja vyzotiš študobyče abo přiraje. A tu mám ešte dodok s dalšími vúsledkami. Rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbiče Pančice je doma přečivo rezervie z horu z jeden círavo. Rota za hostičelu celeše Emilio Vecich a druhé koparske mužstvo športového towarstva Radvor te podliža doma rajnemu zjednočenstvu Salštrova z 1-2.

0: Gibre dabei kreine Biskop Tobias Bilz, kemsche wurtu wachu dujerio as pioneskupine vossade. Hijo sobotu wotmir so stavis niski symposi, dam pschedno scho wachu Dr. Jens Buldisch, Trudla Malinkoa, Pfarrer Christoph Rummel a Dr. Gerhard Krautz wo temach geisch, hodjiska vossadas pra fahre hatsch do Reformatie, wuwitsche serbskostsche we vossadze a twarske stavisne zurkwe. Na wobi maje dnio maj zwoblike chusy nikotre holca żony ewangielsku, gajsz tyś katolsku narodnu drastu. Z dobą woswiczichu we wsy tyś kermuszu organizowanu od towarstwa hodzi swici. Na dniu wotoreneho pomnika miješe tyś MDR studio Budyšin swoje durie wotorene. Při wiedzeniach zonichu zajemcy, kak so rumnosće pošty na studio przetwarichu, a kajke wužadania miachu twarcy přitom zmištruvač. Z dobom przedstajichu sobu dživačerio studia swiski program a techniku. Vosebitostka bichu trutu z kameru. Všitke wiedzenia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ludowe dziwadło rozprawia o 3000 opytowariach, su dziwadle na rodzie rumnostrze od cichy hacz kpincy sprzystupnili od nowych inscenacji o pokazach iżo małe kruchy, tak za delnio-serbsku turu nieszto zry dohoś wiśninak czeje pod tekstcze Jurija Kocha. Na dwiema przedstajeniom jaj oratoria Wulkotna woda, spera Mirčina Veclicha a Róże Domašcy nie, zličichu na minienem koncu tydzinja 800 przyladowario. Wiace hač 100 šule Riu Serbskeho gymnázia jejun spievajo a riujo zromadne ze Serbskej komony filharmoniju a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Gubicec zvopravdživo. Po včerajšim predstaveniu rozžonovaše so serbski gymnázi s choreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so necíša riovanská skupina rozpušči, přichodže ma nová obsadka pod novým vumiovským návodom nastač. Na molerskej dživarničce Spichovanského kruha za serbsku ľudovú kultúru konstudžinia Bilšecach je so 12 ľudí občilivo. K zazbihi vuličachu si na horu Lubin a zeznachu pozadki povesče vo sudom serbskih kralach a v obladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nageluje sú potom na herolde Tležonosči a Giovanni dve serbuce evangelsky, svedženský a druščí drastče potriovali. Vúodnočenie Giovanničky vodmi so včera popodňu na dňu votoreného pomníka v budyskym serbským dome, tak so môžachu v opetovariu hižo prinie v úsledky v občívač. Serbská dekanátna modžina je sebi včera vúlečava, převodžana od fararia Gabriša Nauki a dviju sobudživačerku dekanátneho dušepastostva. 66 mladostných je so na jezbe v občiliu, po zromadnym nyšporie kvadži tej kapauce Špriovjach pola Hamora padlovachu mladostní po Šprivi z Čelna do nového mesta. Tam zakončichu vulet při rulec mnie s grillovaniem při ľivovým vohenju a jurče. To bych upovešče, kýž namakače tež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca mročele a svuncove vodmenje, bio dnia pak potom dlješe svunčne vodriski, kaž prajene dženca vodrane ište nekotre kapki dješa potom pak sucho, a to šopši maksimalne 20 stopnja.
2: Všetko poriadku je tiež našim koncu na púčach a na druhách. Jeli vám tam niečo napadne, potom rádu tu zvončí. Bettina je pri telefóne a to pod číslom Budyšin 7400 alebo písať nám povesť naše app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Was dazu spiewasche Ralf, wo sie tu pala nas programmier as de menet golschist, menschino dolschestich, smim tuisch pschepodac svoora budeschina.
1: Nabožne svoa.
0: Magenza Lydia Kolfostitz Vokova.
2: Spiewamy. Ja znaju kraj, so zeleni akcie, a duk a żonu vanje poskicza. Bohužel v našim kraju runje tak rožojče nie vupada. Delka firmu dürbi začinić. To mi rudzi, a ja so cyle vosobinste starošču. Jako kšeščenjo pak vieme, naš přichod nevodvisuje jenož od kurzu na burze. Bo je větší, hač kožda kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra Rika, šu svoju starošť skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme runie nitko znova nauknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidarnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrom šplíšemu ze snúze vúpomáme. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza. Ale von spošťa na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošťu a zamovitošťu, ale tiež z darnivej a votevrenej útrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čije. A svoju šerpatku sem ze Boží pomocu tiež přinošovala.
0: Nábožný svôk dnejma, dženca na doku a zamovitosť či tudešie v osade, Lydia Kolfostitz Vokova, tu z Budešina.

A stolz serbsko hudžbo nastupata vězo věstče ta náš poskyt, tak co vás kromne neje, máme vězo hoborský hudžbný serbský archív a tuto titule dženca ráno z něho slyšíče. Slyšíme Franka Veselose, Gajka Radosč. Zatem praše so Helena Brisan-Hedušcina. Die Schlexa Hendrixena, den Zerano Swishimöse, Gerst und Wokomik. Anit Gojatus Mirsenarod nimmt Titelom Dale Paul McCartney Spielwa. Come on to me.

0: Frank Wiesela je dos bivou, že sač menšinou don napus sedmich, nedom je a tuž sa netko kopare na ryče.
1: Nic jižo zaso. Čo da bul dženca pšetca jenaž von lita? Što je to jenaž do ry?
2: Ja bul zaso začisnu, hej?
3: Dere, Mira, ja se poskyčuju.
2: Pytaj si tun raz svobodnu rum teja, za mužu či bul přičisnič.
3: Nenže, voni mi zaso na pjače lepja. Da raj rače dozade, ke bene.
1: Hej, sem svobodne. Mamjun, Mira, bich dale. Rajuči bul nedom ručo.
4: Vostajn če koncentrovani. Mira bul činže. A kejč bu, přečo nit ježno při tebi.
2: Vidžu, a mam bul vešče. Komu da možu netko rač?
3: Nic kemni. Mě dale dvě rajace vobstražujete.
1: Mi tež nic. Su buce pasa stajili.
2: Jasmin gete, neda nicht du svobodne? Što nitko?
4: Spytaj so s driblingom, přečo nikej vůvine, čjeli jinak nejnže. To můho hrube o to rič.
1: Super, se nimo. Nitko so snadno nešto vůda.
2: Nic tak pravě. Ty u přeco jíše vobstražuja, a já jsem tež městem zase vobdata.
1: Za to pak jsem já nitko svobodný.
4: Hajdeš, nímaš ani druhé možnosti, dobíš ročak bene rač.
2: Tak jeď bu, Beno, pas přinže.
3: Zaklate, co zase by odpopadnili a vonsilili.
1: A zase můžeme jen začísnit. Kelka razu je se tuta situace netko ospětovala.
5: Přehusto. Vy a tamni so ve srečnem polu přederje kruječe a mě se bu dosponě vrunače. To je opravdu najhorša forma travnikového šacha. Většin. Žana rjana ra za přiladovanie.
1: Ach, papa, samo za mnie, jako rajaria. Nie, to ja Jana Rianara.
3: Ja muszę so dopomnić, so sym so dy raz takle wostudzie przy kopańcy.
5: Co niczo nie poma.
2: Okej. Okay. Daja bój zase nuc cisnu. Szepsi od ani na dalsze koło. Raz, dwa, trzy.
6: Es jod kopaczki.

0: Tu. Z tobą w oswiecichu we wsytysz gamuszu organizowanu wod tuostwa chodzi swieci. Na dniu otorenego pomnika miesze też MDR Studio Budyszyn czera swoje durie otorene. Przy wiedzieniach zonichu zajmcy, jak so rumnostrze puszty na studio przetwarichu, a kajke wużadania miachu twarcy przy tym zmistrować. Z dobą przedstajichu sobu dziewaczerio studia swojski program a techniku. Wosibitostka bichu truty z kameru. Wszytkie wiedzienia bichu wukniowane. Nemsko-serbske ludowe dziwadwo rozprawia vo 3000 opytowariach, su dziwadle narodze rumnosće vod cichihačk pince spřistupnili, vod nových inscenáciu pokazachu hižo małe kruchy, tak za delno-serbsku toru nešto zry doho švišninak čeje, po textče Jurija Kocha. Na dvěmaj předstajenjom maj oratoria Vulkotna voda z Bera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie zličichu na minjenom koncu tydźenja 800 přiladowarjow. Wjace hač 100 šulerjow serbskeho gymnazija je jón spěwajo a rijujo zhromadnje ze serbskej komony Filharmoniju a kapału Johannes und die Gerstengarbe pod nawodom Judith Kubicec zwoprodźiło. Po čerovšim predstajenju rozžonuvaše so serbski gymnáziji s koreografom Kornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so neciša rijovanska skupina rozpušči, přichodže ma nova vopsadka pod novým vumjovským navodom nastač. Na moldavske dživaničce spichovanského kruha za serbsku ludovu kulturu konstudžinja Bilšecach je so 12 ľudži vopčilivo. K zazbihej vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadki povestče vo sydom serbskich králach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Heroldec Ležonosči a Giovanni dve serbuce evangelské, svedženské a družšči drastče protriovali. Vôdnočenie Giovanničky vodme sa včera popodňu na dňu otvoreného pomníka budyským serbským dome, tak so môžachu opetovario hižo prinie vúsledky v občívač. Svojimne zabavne popudnjo tuostva Cyrila a Metoda je so čera ve Votrove s vedženjom povsu započalo. Z nežecice či zajimcami je Mirko Pohonč pobyl mestruhim na najvyšším a najvupším dybku Votrova. Dječi su so duce popuču na kvisu obdělili, myta vulo su a chubši kofi piču na farie, kotrž bychu votruske mode žene nespřihotovali. Z besadu pastinom za dječi a rijovanjom popudňo vuklinča, kotrž by TCM sekcija svojba organizovala. A to bych upovešče, kiš namakače tiš na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Votranja hišče, nekotre kapki deša može so stač. Potom pak bihu dňa buđe sucho, slunco so pokaza, slunco a mročele tak recve votmene dženca, a to pši maksimálne 20 stopňach.
2: To je to los, na počach a na druhách bola nás v Sakski, ale z toho ničo našu končinu nepotrichy. Dobro je spúvam tuž přijemoj.
1: Serbský rozvoz.

0: se tam posled Michia a zase vlčenca rano nebys, če dživali, no haj, što da je to do titula, to mám za vás tu nitko hučpnu přeladku, tu ty je vusevanské hodiny.
1: Zoliky kvitče čísnu ja,
0: zpěva Valbora Vaudžic.
1: Děkuva vunhač do moja.
0: Zvršíme titul Nesmí jace tvoji od Denisa Wenzela. A co wie, jete już ten zarano zaso Andreas Bickingpudler, a to z Žana nie zabiera mnie tak kaj ty. Wszystkie tute tytule słyszycie po tej kim nie tylko hacz do 8, a tu dalej z Mario Matzyny Paradisu Bobach Jam.

0: A tu len niekoľkéž všetca na tuto miestne štúrie, že ve Vúžice rau športovou dobu abo pširau, Jan Reho to vie.
1: NDR Sachsen, serbský rozvoz. Šport.
2: Koparský cúk starých kniezov Sokova Ralbice roky mierše 5 kvečor na svojským trauniku dále možnosť si v okresné mištorstvo 2020 vydobyť. Trenér Mike Brizan.
3: Naže sa tam nierdženca poradživo, my sme mili s Ľubušom jenom silného přečivníka, my sme byli, když je nadal na tabulku, tu sporadženú tabulku, poprom s jenom dybkom všetskokom všet nimi, ale naže my nesme druhý počas, jak tak dere rali a sme nezbožené na přečivné rotajše přijímať žlobili, to reka, my sme na koncu 2-1 širali a to reka, my nemáme žádnu šanzu jace na mištorstvo.
2: Hižové cíči mečinie by Staniševca Ralbičanský Sokov po flance Sandra Žura 1-0 dospil. Dalšie koparské výsledky, jednota Vernigorode bude sa budešin 2-2 a Wotzl Riza Drežďanský SC 1-0. Leon Šota z Delných Sulšec by za hostičelou 4 rota dospil. Koparky Dynamo Drežďane sú čera doma přečivo Biskupičankám ze 6-1 dobili. Dvoje rota za Dynamo je Radvorčanka Johana Veselic Cliva. Ve okresnej Vyšej Líze je rodinný pančan Klemens Mechela za poštovníkov post Germanie budešim při dobeču 2-1 doma přečivo zástupnictvu FSV Bretnik Hauswalde doby Čerské rota krotko před odvízdaniem dospil. SC Wilke Rydorjece SJ Kruščice 3-0 a Traktor Malešece Sokov Ralbice Roky 0-2. Za Sokov běžtaj Richard Schneider a Livius Frenzel Trechivoj. Kulov Linovc 1-1, Hižovi 20. menšinie dobieše sudnik Matias Král Rajary hosči amplovú kartu pokazač. Krotko do počasa přetvorí rodžene Kočinian Bernard Korch potom za Kulovčanov pokutný kop. Úsledky z okresnej lígy štafla 2, Pančice Ľubuš 6-1. Cilce hostičela Franz Bulank, Jakob Pakostník, dvoje rota Ali Eldor a dvoje Kristof Cyš. Po počasu celých u kloštorsce Kopariov byl 10 menšinou 4 rota. Radvor Vute 1-2, rota Radvor Julien Glücklich. A serbský derby SJ Nebelčice SJ Kruščice druhé mužstvo do Bechu Nebelčenio jasne ze 4-0. Ionel Statnik behížo v 5. menšine trechiu, po přestavce potom Handry Koreng a Ronja Nuza a celé na koncu Jonas Lehmann. Bianje, při štvrtoch krystalových biach v Bivej vodži je si šulaka serbského gymnázia Budešin Leni Rublakec včera druhé miestno by starovní skupinie SK20 na čarie 5 km udobila. A Budešan Miro Dressler reka dobečar šulovského bia na čarie 1,2 km v mestče při budeských měščanských biach. Sofia Dresslerec obsadži na čarie 3 km štvrté miestno a na distancu 10 km by so Budešan Simon Žur zvážil, von dobeža by SK5 cíceči jako druhý do cíla. A von je voborný šport, Hašinský nadby, Ralbicach, sú 5 kvečer pod svetlometakami Hašerio z Debric vysokého dobeli. Druhé miestno obsadžichu Salovčenio a cieče vobornice ze Smerdžacie.
0: Šport ve vúsledky mierša za nás potekým Jan Reho a tu le mám ešte dodavk k dalším vúsledkám. Rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice, te je doma přečivo rezervie z horu z 1-3 rauo. Rota hostičeljo Emilio Vetzig. A druhé koparské mužstvo športového tovarstva Radvor te podleža doma rajnemu zjednočenstvu z Halštrova z 1-2. Za radvorský cuk bie Antonius Wunderlich na 1-2 skročil.

0: Aue kruchi, tak za delnio serbsku toru nešto zrö, dohoš višninak čeje, po tekstče Jurija Kocha. Na dvimaj predstajenjo maj oratoria Vulkotna voda, spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie, zličišu na minjenom koncu tydžinja v 800 priladovarju. Vjace hač 100 šulerju serbskeho gymnázia je jun spivajo a rijujo zromadne ze serbskej komony Filharmoniju a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvoprodživo. Po čerovšim predstajenju rozžonovaše so serbski gymnázii s koreografom Kornelom Kolembusom, z jeho vodkadom so neciša rijovanska skupina rozpušči, přichodžema nova obsadka pod novým vumilským návodom nastač. Na molerske dživoničce Spišovanského kruha za serbsku ludovu kulturu konstudženja Bilšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbiehe i vulečachu se na horu Lubin a zeznachu pozadky povestče vo sudom serbskych králach a vobladachu se skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Herolde Cližunosti a dživoni dvie serbovce evangelsky, svedženský a družči trastče potriovali. Vôdnočenie dživoničky vodmie so čera popodňu na dňu votorieného pomníka buddhistským serbským dome, tak zo môžachu opetuario hižo prinie vúsledky v obdživač. Serbská dekanátna Modžina je sebi čera vúlečava, převodžana od fararia Gabriša Nauki a dviju sobudživačerku dekanátneho dušepastorstva. 66 mladostných je so na jezbe vobdželivo, po zromadnom nešporie kvadžitej kapovce v Špriovjach pola Hamora padlovachu mladostní po šprevi z Čelna do nového miesta. Tam zakončiš uvolit při rulec mynie s grilovaniom při ljevovým vohenju a jurče. To bych upovešče, kýž namakače tež na internetnoch stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Ještě někotře šíře dostem ručele poni bjud šáhaja, kýž tež kapky dešča. Ještě maja ve sebi, ale bihu dňa potom ma sucho byč, slunčno s otřeskami a maximálně 23 stopňu dostaneme.
2: Na počara na drohách je šitko ok, doječče se tu již z džensnýše pondželu zasadé hře. Na čubo.
1: Serbský rozvoz.

0: Istvan Gobila je dospíval tam, Džiš je zbožo. A nitko je 6 minčinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Lydia Kolfostec Vokova z Budešina.
2: Spívame. Ja znaju kraj, so zelený ak čije, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel v našim kraju runie tak rožojče nevúpada. Telka firmou dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé v osobinste starošču. Jako kšeštenio pak vieme, náš příchod nevodvisuje jenož od kurzu na burze. Boh je väčší, hač každá kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra ríka, šu svoju starošť, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne nitko znova navuknič, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dôvera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrom šplíšemu ze snúze vúpomáme. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza, ale von spošča na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tiež z darnivej a votevrenej vútrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čije, a svoju šerpatku sem ze Božej pomocou tiež prinošovala.
0: Nábožné slovo k dni má dženca na loku a zamovitosti tudeskeje budeskeje vosady Lydia Kolfostec Vokova.

Andrea Spietrankova je na spoteke Morunje do nového dňa vítala a štutočence Heva Kišče tak činí. Mestrujem Josef Donac jeho titulom To sú kumplec. Nam přikývne do nového dňa Julia Jankovscina. A doktor Taste za nás sobou do dobrého stvě. Všetky tyto titule na nás potekým ještě čakají.

0: je na podživě Čech.
1: Srbský rozhlas. Pověstče. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ráno. Wersk jubiläa, dziewiczstu postali Todziska Cyrki, bichu dwuryczne Swiedzenskie kemsze czera we wosadni cyrkwi. Swiedzenski prida bier krajnobiskop Tobias Bilz, kemsze wuotu wachu dujerio a spione skupiny wosady. Hižo sobotu odmie sostawi z niski sympozi, tam przednoszu wachu dr Jens Buliš, Trudla Malinkoa, farar Christoph Rummel a dr Gerard Krautz wo temach gajš hodziska wosada z prafary hač do reformacije, wuwicze serbskosčeve wosadze a twarske stawizny cukwe. Na wobimaj dniomaj z woblikachu se nekotre holce a žone evangelsku gajš tiš katolsku narodnu drastu. Z dobom woswiczichu wewsu tiš germušu organizovanu od towarstwa Hodži Svieči. Na dniu votoreného pomníka mieše tiež MDR Studio Budyšin svoje durie čera votorena. Při vedeniach zonichu zajímcu, kak so rumnosť še pušte na studiu přetvarichu a kajke vúžadania miachu tvarce při tým zmištruvač. S dobom predstajichu sobu dživačerio studia svojský program a techniku, vosebitostka bichu trutu z kameru. Všitke vedenia bichu vukniovane. Nemsko-serbske ľudové dživadlo rozpravia vo 3000 opetovariach. Sú dživadle na rodže rumnosťe od cichihač k pince spřistupnili, od nôr inscenáciu pokazachu ižo malé kruchy, tak za delňo serbsku turu nešto zrö, dohož Višninak čeje po textče Jurija Kocha. Na dvimaj predstajenio maj oratoria Vulkotná voda spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcynie zličichu na minenom koncu tydženia 800 přiladovario. Viace hač 100 šuleriu serbského gymnázia je jún spivajo a rijujo zromadne ze serbskej komony Filharmoniu a kapau Johannes und die Gerstengarbe pod návodom Judit Kubicec zvopodživo. Po čerovším predstajeniu rozžon

0: Wir haben dann zwei Kunst zu tun, evangelisch-lutherische Wasser, dass sie die Petra und Bauers wollen. Dziewicz sto apostolitne w obstaczy cyrkwie. Chodzi patrzy jako najzażniejsza serbska wosada. Hiżolicze tysac a dziesac je tam chrześcijanska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskopa Bena je jako misjunska cyrki skutkuała, a z niej wukadzieją suso wosady w okoline założyli, a dalsze cyrkwie nastajli. Lydia Maciowa je składnostnie jubileja od fararia Krzysztofa Rumela w Jedzinie, a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a Pfarrer Hodžiske Vosade Christoph Rummel vita mir z posmilkom a vete mir přes budlanske durje do Hodžiske cirkvie. Na to so je drevjane zakot venkec blidonja z votrua restaurovava menedom skečpni. Na svunčnem šiponju šiuju jemu do cirkvie. Viele svice překrasni moderne sakralne rum, kje skutkuje napadne prozne a votorene.
2: Tyž máme svunco a to přesto tyž čopve vůraz nikak nitko tu, ale tyž svunco ne svičí, je to trochu abstraktné. Tyž je opravče jenom šíre sčiny.
1: Tvorju je abstraktne vôrtovanie drežanský vúmilc Friedrich Press. Vun je hodžisku cirky v letach v okolo 1980 celé novú hodoval. Za NDR-ský čas nebe abstraktne vúmilstvo drežanského presa vo sebe rade vidžane. Redukovanie na jedno reformy, mezoty, to byše im suspektne. Svobodu vúmilstva namaka Press v vôrtovaniu sakrálnych rumov. Piacat štrcečí je ich ve vúkodný a západný nímsky. Vodpoladne nie ničo symetriske v hodžiske cirkvi, tak fara Christoph Rummel.
2: Also tež vôtro trochu nalivo stej, a tež dupa nestej rec, also šo tež tutun budest, tež vôtro nišo započne neje v srečiš su. A tež kšiš stavodla je direktne sreču vasadem, tež to zwischen Friedrich Press.
1: Kšižovaný Jezus visa mes vaukami vosade. Votmoa vumilca na teologiske vuviče po druhým vatikanským koncilu. Šako rika tam, kemše nima ja soviace pšet, ale z vosadu svičič. Dale veče fara Rummel nimo vota nišake dupje. Impozantna ze zornuca vona je. Do nie se Češenka dospunje zanuričmo.
2: S najmenža vosom stu lid starým, to je prýňa dupa Serbu. Kujište vopitlo, kotrež tež svojba hýžo historicky tu bytli v Lužice, má na kujište pat jednoho predonika, kotrež je tu vukčené.
0: To by v úriesk znedženišo vúsevania skvádnostne jubilea hodžiskeje vosady. Kompletnú reportážu vo vedeniu přes hodžisku cirke namakáče na našej internetnej strone app MDR Serbia a vysotíš ako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Najdži o mne je tiež vám, skupina Usmuž, posmiuk na ubiesku z Wawa. Šest menšinu do dževiečich je.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Lydia Kalfostec Vokova z Budyšina.
2: Spievame. Ja znaju kraj, so zelený ak čije, a tuk a žonovanie poskyča. Bohužel v našim kraju runie tak rožojče nevúpada. Telka firmou dyrbi začinič. To mi rúdži a ja so celé v osobinste starošču. Jako kšeštenio pak vieme, náš příchod nevodvisuje jenož od kurzu na burzy. Boh je väčší, hač každá kríza. V Biblii, v prvním lišče svätého apoštola Petra ríka, šu svoju starošť, skváčče na neho, pretož von so za vás stará. Znána môžeme rúne nitko znova naukneč, što je nám opravdu vážne. Zromadnosť, solidárnosť a dovera. To započne so ze skutkom milosti, ze skotrom šplíšemu ze snúze vúpomáme. Bo nám každú čežu v každém páde direktne nevotevza. Ale von spošča na moci, so bychme ju nesčmuli. Ze zmužitošču a zamovitošču, ale tiež z darnivej a votevrenej vútrobu. Bo vie, znána môže každý z nás za dnešto let riec, ja znajú kraj, so zelený ak čije. A svoju šerpatku sem ze Božej pomocou tiež prinošovala.
0: Nábožné sú knihy, mieš, dženca, nadoku a zamovitosti. Tudešie budeskie vosady Lydia Kalfostec-Vokova.

0: Раз, два, чи! Жишик Радио! Оля ваш! Жишет се пасту!
1: Miluška se jaseli dokolaš ma viče narodne žen. Starkomu v tom ulicu jo, gošči jo teke přepšasova.
2: Jan, dva, tři, čtyři.
3: A v budu tvoje přijašele teke přiš a přijašelky?
2: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metkel, Jen, Robsi, Kara Monika, Neti, Ищи, Астрид Пучи.
3: А пшидуте ку тебе домой? А деете теки не цосу вупши не асу?
2: Я се житим, я ну хогой таку вели, таку заматия. А я се ищи житим, я дн барик. А я се ищи житим, те пси аселе. А... Ja se zutem isti také zutski doma.
3: Buďaš ho vypenceniš?
2: Krajka sa šukno a melu vás.
3: A buďaš ho vytiky nieco hamaš?
2: Tykan spiac a mori raz myšn raz spiac.
3: A buďaš ti ty pentim tvojim přijašelkam a přijašelam nieco spívaš?
2: A...

0: Petka, domovinská župa Dolná Vúžica převiad vás v stýri a čížastú gvónu a veľbnú zgromažinu v ochoze. V prednem žiliu sú sledovali rozpšave a veľbe župana Maria Elikovská-Winklerová. Povežio.
1: Na zachopinku sú sedali ohoský žiočka do rejky a ohoský šúta Roni Henke Jošich uvítal. Zastupný župan Markus Koňcar jo ve rozpšovie pokazal na šake tieme, s ktorým išio se předsedarstvo zabieralo. Serský sedlenský rum, financirovanie založby za serský ľud, busový zvisk za serský gymnaziastu do Hešebuza abo imič kampania za dolnosarskú riec. Vesebne jogo jasili, až sú dalšné tovaristva namakali puš do domoviny ako cvonk.
2: To pokážu také jednu viestu dovieru, ak tie ľudia nám majú, my opýtajme tak cestu, ak možno vesebne najsach duce byš a s nimi do rozkoho napšíš a sa myslím, že to také čošku. To my to za našo živo, vesebne gaštom ľudia přijdu tomu, to zviaselece, ale také to živo ze Stolnosiarským gymnáziumom. Ja sa mocne polepšilo v sledných letách južo. A ja se na gymnáziu Jana Kupka založil, ak co se staráš o te niegajšne ukniky teje šule, teke tošta Kupka ja net při založeniu gronívame, co my byš cvong domovine, až teke to šulské tovaristvo Pichovenské, miastým, ten ninto sú ten púš k nám pýtali a ten kontakt ešte raz naviezali. A to je veľkým riedne známe, že sa napšaudu viaseli.
1: Sú pšiuzeli do župy také žilojské obydlarské tovaristvo, vejsne tovaristvo Zabrod a drastvine žiúča Turnu. Niko Zonke z Turnova k tomu.
3: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
1: Župa má aktuálne 4416 odsłonku. V tom 3 a 40 kubku a 920 tovaristvu v 3 okresach a Hešebuzu. Předsedar domoviny David Statnik jo pet šmarnu, až jo župa Dolná Vúžica nejviecej aktívna na pelu struktúrneje zmieny.
4: A to pokáza až živo, hona báze, jo pšave a až jo Dolná Vúžica na veľkým dobra seš. A ja pak som také žinca informiroval, až my v domovine v zviesku máme šaké téme a jaden jo na přidúcnym zviesku v předsedárstve, tam co mi diskutirováš a utvoríš, jaden úberk, ktorý som ma zabieráš z Gorny a Dolní Vúžicu, že sa také nážiam až Dolná Vúžica jo také prezentná a pomáha nám skromane to s tým tému dopritka krydnúš.
1: Michael Apel uzvelone ve předsedárstve Uoni 2025 v fejském žiceniu nejpierie ako župan na obgranicovaný cas, jo se niento pietk na veľbnej zgromažine uzvelil až do keňca legislatúry 2020.
5: Also ich hab festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
0: Tak wiele rozpšavie a veľbie župana ve drugom žilu zgromažine domovinskej župy Dolná Vúžica sú previadli diskusiu vo idei nového serského zmakanišča. O tom povežiom po muzice.

0: Južo od Lešecas obstojbe župje Dolna Vožica ideja jednego serskego kulturnego doma abo zmakajnskego centruma za domovinske kupki. V drugim žilu gvone je zgromažine domovinske župe Dolna Vožica petke vohoze su prevjadli diskusiju vo ideji takego novega serskego zmakanišća. Ste se predstavive dva koncepta pod aspektami lokalita, mestno, velikost tvarenja, šakorakost, zaredovanju, cilove kupki. Važno je pšitom teke tvarski stav abo financirovanje objekta. Marija Ilikovska-Winklerova povižio.
1: Jedno narađenje je pisane dvrnišćo v Hešebuzu. Koncept je predstavila arhitektovka Izabel Majer. Drugi koncept za dešno ste i prezentirovali i šuta Niko Jarik, a njegajšni šuta Fred Kaiser. Pe prezentaciji su se delegati megali k tomu ugronić, a upovnić na pšašnik. Župan Mihael Apel jo za svejski dom. Žoš megu sami planovaš zaredovanja. Zato se geži runo tak pisane dvernišćo, ako teke serski dver v dešnje venmeni. Ale co dej biš ten gune zamir?
2: In Dissen, glaube ich, haben wir ein schönes Gebäude in einem sorbischen Dorf und unter uns, wo wir dann auch immer alle da sein können und feiern können. In Cottbus haben wir eine größere Schaufensterfunktion. Da kommen viele Menschen vorbei und sagen, oh, was ist das? Wir gehen mal zu Sorbens, wir gucken einfach mal, was da los ist. Das kann es aber auch sein, dass dann die Veranstaltungen so toll werden, dass wir dann da vielleicht auch wieder in der Minderheit sind.
1: Za recnu perajovarku Milu Cahariasovu jo rozsužica cílova kupka.
3: Za institucije, za familje, za luže vedvenka jo to v mesče v jegindere, a za tovaristvo kenč rejuju, kenč se smakaju, jo to šuži možno. To je ben všejetno, let stoja mesto, ale let stoja dešno.
1: Zastupny przedsedar domowiny Hartmut Leibner ma obej miestności zamężnej.
4: Ta jedna jest wezrejś syt, ta druga nam dajo zjawność. Ale ja mienim ku końcu ju z nasz pieniędzy rozsłużyju.
1: Ule Schmalfuß zeżelowa członk przedsedarstwa.
5: Sind wir Hausherr eines Saals in einer Großstadt, die wächst und sind Gastgeber oder bleiben wir auf den Gefilden, wo wir bereits stark und etabliert sind und bauen das höchstwahrscheinlich weiter aus.
1: Anna Kosacojc-Kozelua, zagronita za serske pšašanja v mieście, groni.
6: Mieście se wie, jo to veli vece centralne, ale co nien bužu, to musu domovina rozložiš, to budu te clonke diskutirovaš.
1: Za predsedarja Davida Statnika pokazujo ta ideja na perspektive uvišja župy.
7: Ale ja možu jano rážiš, a so pri obema projektoma jano nevíža te možno ale teke te rizika, dokolaž ta struktura musí se dále uvijaš. Jo, to pšave. Máme jednu kulturnú akademiju, žož se nažijame a so dále za ňu te investície namakajú a joli co tam žicone, až tam jedna institúcia za tým stojí, po musíme gledaš, kak to realizujeme.
1: Frank Kosik, viednik Serskej kulturnej akademie v mieste, má tu tému za kradu delikatnú.
8: My musíme vidieť, co naše ľudí trebajú. Kak kultúru rejovaš, spívaš, aber to oni majú v myslach, kak je taký kulturní centrum ugledáš. A te ľudí v našich sách, te majú druhé predstavenia, ta možina, aber te ľudí v mieste.
1: A rovno možina je o Katrin Švelinej, viednici Domovnického muzeja v Dešne, při diskusii do celého felovala.
9: Dokoláž prakticky my za nich nieco rozsúžijome, a to my ga nieto tak gotujeme za kúštu domovinskú kúpku hyščíra napšavštníky rozšelíva, dokoláž ja som napšikvať môj napšavštník úplníva a penia tá diskusia zachopio. Penia som akle zrozumieva, co to šikne voznamenio.
1: Togodla má za dobre, až se napšavštník ideí Serského kultúrneho centruma peštilo tieke do domovinských kúpku, aby se tam vetom rozgraňali. Wilian Höfer, zagronity za serskie przeszania w Berkołach, widzi to podobnie.
10: Co my miaze serbami westasz, a kulturu za serski lud sam opiewasz, aber co my widobnie bysz, a drugie za to serskie zajmowasz, a ja znasz takie image serskiej rzeczy, a kultury peuszysz. ta diskusja bude se dále vjasč a na koncu muse župne předsedarstvo se rozsužiš na ktere mjestno, co my naše moce usmieriš. A se myslím, za to jsme my žínca vjelgin dobre impulze dostali.
1: Čike zastupny župan Markus Koincar ma za ważne. W tych planach dalej dyskutirować z członkami.
11: Donięta jsme przecie na małym krejzu o tym pojadali. My jsme nieperej to do luzi konim raz nosili, te deru to sobu wezoš do svojich kubków, a o tym dyskutirować. A také myslím, že to nieco přiniesło.
0: Na przaszny, któreż su delegaty dostali na zgromażenie, se dali dają do domowinskich kubków, aby se teke tam zabierali z tego temu a ugronili swoje mienienie k tej myslicce. Župa se nażia dobrych, kreatywnych pestarków za dalszne wytwarzowanie tego wytmyslenia.

Vice gratulirujome sarskemu spisovatelju a žurnalistoju k 60. narodnemu dňu. Na ušťovanie z archíva môžeš sa také jasoviš. Při mikrofóne buža za vás Gregor Klim. Ja sa s vami učobne rožognujem. Ja som Anja Kochec-Švarcová. Žicem vám dobre a úspešne tužin.

Atak ogleda na španjolski aktualni magazin. Sme byli s mikrofonom v ochoze na gwone zgromaženje domovinske župe Dolna Vúžica. O tom rozprávime žínca v našom aktualnom přinosku. Novú antológiu s titulom Cejega sme ľudového nakladníctva domoviny, co my vám predstavíš, s údavárku sme do uščovania pejedali, tožto rozgrono svišešo v druhém žilu našeho programa. Jo, ale zachopíš, co my gazasi se žišimi a volipi gronjona s pestrovom za vás, ľubi žiši. Kašio muzika to uznala.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu.
1: Žižík rádiu.
0: Ahoj, Javaš. Žižík Sebastro.
1: Vecářského programa.
2: Miluška se jaseli dokoláš má více národne žen. Starkomu v tom ulicu, jo? Gošči jo také přepřesová.
3: Jan, dva, tři. Čtyři.
4: A budu tvoje přijašelé taky přijíš a přijašelky?
3: Jo. Hanna Weber, Angelina, Hanna Metkel, Jen, Robsi, Kara Monika, Neti, Ischi, Astrid Pucci.
4: A přijdu te ku tebe doma? A dejete taky něco sobou přinést?
3: Já se řecem Janu Chogoj taku věli taku za Matija. A ja se ešte žičem jeden barik. A ja se ešte žičem te psijasele. A ja se žičem ešte také žičky doma.
4: Budeš ove penceniš?
3: Krajka sa šikno a melu vás.
4: A budeš ove tyky nieco hamaš?
3: Tykan spiac a mori raz milchnraj spiac.
4: A budeš ty pentym... Tvojim přijašelkama, přijašelam něco zpíváš?

0: Petka, domovinska župa Dolna Vúžica převiadva svoju 40-tú gvónu a veľbnú zgromažinu v Ochoze. V prednom žiliu sú sledovali rozpčave a veľby župana Maria Elikovská-Winklerová povežia.
1: Na zachopinku sú se dali ohoský žiočka do rejky a ohoský šúta Roni Henke Jošich uvítal. Zastupný župan Markus Koňcar jo ve rozpšovie pokazal na šake tiemy, s ktorým išio se předsedarstvo zabieralo. Serský sedlenský rum, financirovanie založby za serský ľud, bucový zvisk za serský gymnaziastu do Hešebuza abo imič kampania za Dolnosersku riec. Vesebne jogo jasili, až sú dalšné tovaristva namakali puš do domoviny ako cvonk.
2: To pokážu také javnú viestu dovieru, ak tie ľudia nám majú, my opýtajme tak cestu, ak možno vesebne na jesách duce byš a s nimi do rozgoru napšíš a sa myslím, že to také čošku to myto za našo živo. Vesebne gaštem lode přijdu tomu to zviaselece, ale také to živo za Dolnosersským gymnáziumom. Ja som mocne polepšilo v sledných letách južo. A ja se na gymnáziu Jana Kupka založila, ak co se staráš o te niegajšne ukniky teje šule, teke tošta Kupka jo net při založeniu gronivame, co my byš cvong domovine, až teke to šulske tovaristvo Pichovenske, miastim, ten ninto su ten puš k nám pytali a ten kontakt ešte raz naviezali. A to jo vegin redne z nami, že už se napšaudu viaseli.
1: Sú pšiuzeli do župy teke žilojske obydlarske tovaristvo, vejsne tovaristvo Zabrod a drastvine žiuča Turnu. Nico Sonkesturnova k tomu.
3: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
1: Župa má aktuálne 4416 członku, v tom 43 kupku a 92 tovaristvu v čich okresach a Hešebuzu. Předsedar domoviny David Statnik jo pet šmarnu, až jo župa Dolna Vúžica nejviecej aktívna na pelu struktúrnej zmieny.
4: A to pokáza až živo, hona báze jo pšave, a až jo Dolna Vúžica na vegem dobra seš. A ja pak som také žinca informiroval, až my ve domovine ve zviesku máme šake téme a jaden jo na přidúcnym zviesku im předsedarstve, tam co mi diskutirováš a utvoríš, ja den úberg, ktorý som ma zabieraš z Gorny a Dolny Vúžicu, že sa také nážijam, až Dolna Vúžica je také prezentná a pomáha nám skromane to s tým tému dopritka, krydnúš.
1: Michael Apel uzvelone ve předsedarstve Vôni 2052 pe svejskem žiceniu nejpierie ako župan na obgranicovaný cas, jo se niento pietk na veľbnej zgromažine uzvelil až do kenca legislatúry 2052.
5: Also ich hab festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
0: Tak wiele rozpšavie a veľbie župana ve drugom žilu zgromažine domovinskej župe Dolna Vúžica sú previerli diskusiu vo idei nového serského zmakanišča. O tom povežiom po muzice.

Vice gratulujeme sarskemu spisovatelju a žurnalistu Kšivi šasetemu narodnemu dňu. Na ušťovanie z archíva môže šasa také jasoviš. Při mikrofóne buža za vás Gregor Klim. Ja sa s vami učobne rožognujem. Ja som Anja Kochoc-Švarcová. Žicem vám dobre a úspešne tužin.

0: Svetoznaty rapper Drake, tež tu za vás spieva God's Plan, vás očakuje. Nietko pak smieče sa veseliť na spiev z našeho repertoára. Štejk auta Nuknica, so vun menuje. Jede veselá.
1: Zadkula.
2: Šodana.
3: Ja, vos tu dve.
1: Štejk auta Nuknica.
4: Ko, ko, ko, ko, co?
1: Pivo svoji. Hoji. Nevieš čeda, čej sem ja pokážam skôs rostofáš. Tož mňa nám byl piekal viesnacký a jutri jichal poslední. Polský triko, polský tep, zadkula môže tyž rap. Polské pivo, polská ječ, chceme kreatívny byč. Praše česo, ulala, što je to do traktora? To je jen od LPG a viace čište zaubornej. Prajúči, lilhan.

0: wszystko rapuje, a może to zakulaje nytkopek, gdyż ma strach pączek.
1: Kumštnu inteligencu namakáš džensný šidžin šuče. Hač v šuli, nádžele, asistencnoch systémach za auto a samo tý šižo v domach, napríklad za kontrolovanie šaluziu.
2: Ale što je ještě šitko možno? Što bude kumštna inteligencia šitko ještě naukneč a kak funguje z cova KI? Z tutými prašenami podar so nedželu nedom pokem šarto vúšča. Tam byli menujce Cyril Mark, vun studije vúčarstvo za matematiku a informatiku, potakým pravý fachoc za naše prašenia.
1: Hej, tak vun napríklad vie, kak taká kumštna inteligencia docela funguje.
3: Někdy, když příklad ChatGPT za, je to jaco stronské. Největší díl, když můžeme si to nejlepší představit, je, že KI žije, also dostane celé vele dáte, s kterým se ona zvučuje. To já bych přeju, to je kuské, že sport, ale když je vůčbyčování ze sebe samo, že je celé hůsto, že se spota, ale die Zelle ist das Rischi, aber das Rischi ist das nur ein Augen. Also der KI, das sind Zelle Daten, Zelle will ein Boss bitte schien, drüde da klopfe, drüde da nicht klopfe, aber wenn ein Jakob Schwek ist ein KI trainiert, schon ein System, ein Belohnungssystem zu benutzen, Tuari. Und durch ja, der KI nicht ein Dobratschino, aber ein Jatztipki, und das KI, primär Basok auch so ist, a tak da putne so dwana na dobrom putschu ja ab schester dischta pon la to ein schets preiwort mod richi wort modello trude mein ein dobrom modell gisch pon wille preiatschini a tak pon de sade muja sotwari pschess pschester so ein zille wille texte dus sanne hi
2: doch. Tohodla je tiež ťažko za KI emócie pokazovať, šako tuto naukneč nemôžeš. Søren Mark pak tiež mini zje ešte ďalší vážny faktor, ktorýž oblivuje, hač môže kumštna inteligencia začúče pokazovať.
3: Když bude to možno buď, pon je to ten aspekt, aj moralický, alebo ten etnický aspekt, čiž je... Tukéž... V tom okamžiku, když je na in computer započne se za každý člověk zažařeč, může to ty jara spíše znevožívat. Já mám kus dobře, že tam vyste člověky tam šent hranicu pan zažá.
1: Jak přišel KI po měnu Cyrila Marka vupada, to zoniče po přišelném zpěvě Danca Kuduro.

0: Matematiker Domja Cenarowki a niedel při líčinu dále nevěš. Što potom?
1: My jako děti bychme se snadno nikoho z rádu neprašeli, abo starších o pomoc prosili. Dženca pak můžeš se prostě KI prašeč.
0: A KI, kotraž je konkrétně za matematiku myslená, jsou za všetky šulorio, dajky digitální matematický coach, kotraž mu za svoj šulorky a šulorio prašeč, když při nadokách dále nevědža, můj son ve šuli.
1: To nie je věci son. Jonas Zünder je měnující runě dajku KI trénoval nedávno, jako by ještě student v Lipsku a je měst druhým matematiku na vůčarstvo studoval. Je ke dajkemu trochu nevšenému podlanskému džopi šišo.
0: Ale jak přijdeš ke dajkemu trochu nevšenému podlanskému džopi a dobíš za to matematický abo informatický žení byč?
2: Aj na ten job si ja prišiel přes jenom dobrého komilitóna ten ve studiu, ktorý je tam tiež odliežoval. A v tom času sú oni tiež sobudžovačerov trebali. A to si ja som celé normálne potom tiež požadal.

0: Zadkula.
1: Vítajte v hoča do druhého kola s novými témami. Nej, nímale. Trošku ešte při kumšnej inteligenci vostaneme.
2: Potom pak v opravdu trošku vodmine. Zajšvete, že rečachme ze Zadkulaku Leandru vo přihoče na oratori Vulkotná voda. Kunstyženia šako byšte prine koncertaj a to Rika zosleduje vieso vôhodnočenie.
1: Vostaneme ešte při serbských korach. Komia poda so menujúce do kurového lima.
2: A potom dále k športy, tiež votem vylzo sme zajšmetužen hižo rečeli svetové mistrovstva v basketbulu žonu.
1: Na tým polu vostaneme, to ríka šport, nic basketbul a vo svetové mistrovstva, ale v okresná klasa v Kopajnce.
2: V Radvorju maja menujúce vod štutie sezóny zaso druhé mústvo.
1: A noch zum Wesertisch nach dem serbischen Mustversavic. Potakim, Dostanetsche Jensa Hischeras Maue Pschelat, wo Koparskich Busletkach Gunst de Genia.
2: Neibrede Pak Maue Pschelat, Claudiosa Adoke Hutspiel.
3: Mit Rui Hodgine Wotschakuje war es Weser Dale Dobra Hutspa, Britiska Band, Deppe Schmut, Saspeva Wam, People are People. Michał Cisch, treba hieschte jednu Zigarettu.
4: Hieschte jednu Zigarettu. A potom nide saß, wie jäcker spürch ja kuriukettu.
3: Hi alle te spanisku hutschpu, sawas mamme. Enrique Iglesias, saspewa, Subemela Radio. Tak to, kajž Holarský na svojim novým albumie Dživaja, môžeme ešte raz zo starého repertoára poposkať, tu je Modrý viesce. Dajče si ľubiť.
0: Zadkula.
5: Šo tamne?
6: Ja vostudve.

0: KI môže domiace nadávky činiť, v obraze zestajeť, texty písať a tiež v bovanským respektívne hospodárským kontexte môže hižo dušno nadávkov všeozať. Keď sme prvnej hodiny hižo svyšili a miestovníkoci fachúce samo předtým varnuja, zomová kumštná inteligenca niedy vážne systémy znevužívať abo samo hasnúť.
1: Podajky milina prieč, internet prieč, banky že nefunguja, kunc sveta?
0: Cude tak daleko nás božo hišče nesme, ale runie také varnovania, runie kytro husto svyšiš a čítaš a tam sú miestem tiež ľudžo, koci špraja s nanosoka i vodpoladne bude krasčiny hač po promie.
1: Čoho dla dobeli svojskú techniku strašne šuščinč, hač ona je?
0: Dokež neklinči tvaríme celé dobrú software dávno tak spektakulárne, kež uvývame snadno najmocnejšiu technológiu všech časov.
1: Ok, hej, to neskere lipečenie, když chceš investorov mieť kýšči miliardy tykaja.
0: Co? A kručíše pravidva môža veľkým KI firmám pomáč. Môža li jenošišče předozáča z extrémne veľa penězami nekajke vysotné předpisy spielnič, byla za malých konkurentov vyzo Češo.
1: Potajky najprvorec KI je strašná a sa potom o to staráč zo smieča na koncu jenoš veľké firmy ju vývývač.
0: Takto znamenša kritikárho vidža, k tomu pšinže, nikoci KI-šefajo varnuja kytro dramatisce před techniku, ale svoje modele hundočasne džin a spišnišo dále vůvývaja.
1: Potajky šopot heslo ľudžo, to je v obchodě strašné, tohle vůvíjeme direktne ještě silnejšiu verziu toho.
0: Hej, hundě tuten předšiuk postará sovo kritiku, ale kompletne vůmyslené strachy pšušem nesu. KI môže například hižo dženca při cyborových napadách pomhač, abo jara přesvědčace fake bůjště a tež v obrazu produkovač.
1: Potajky ani KI převozmě příšodný týden svět, ani šojené šalce poveda.
0: Najskýrie leží výrnošť niečo miestom, KI môže kytro viele, ale pri niekotrých prognózach príšoda smieme rovnež trošku skeptisce vostať.

0: Tach pschet Psychodom, stolz nastupa KI. Geist stelle nöwe Burst Schachsbeschimmel, näher sein Menscher Zillebiers Psychine, a runiers moi wotem hija Ritschawoi.
1: Alle sto nit go trichi, sto nits. Sto bütomo lippe widget hatsch KI sava.
0: Lube ChatGPT, de agak budisch tschwoestwo wutupitsch. Do will najo prinne praschenje, kitro provokant, ne?
1: Tak intelligent na nascha kumschna intelligenz ha bottom dollar hischa nähe, so by na mai serbste wot mu wiwa, to dla leži pschawożowanie dollar wyruko mai nasche intelligenz.
0: Hej, vodmovi celé jasne, docela nic, nímám ani svojskú volu, ani přístup k broniam a infrastruktúrie, abo možnosť samostatne v sviče jednač. Môj vodmys je ľudí podpierač, nic vutupič.
1: Nedom na to je nám aj ešte poskyčiu, zo môže ráde realistický scenáriu za jednu science fiction vo vutupenu čvojestva přes KI napísač.
0: To netko nebych môj tak zajmované, nešto to... Mister toho, so dále prašach moj, hač mal ChatGPT za so samo za vohoženje čvojeske inteligence.
1: A potenciálne, haj, on napisa, KI môže riziko za čvojesku inteligencu byť, když čvojek hižo viacej nemyslí a si kujde prašenje odmovič da. Mister toho, so by sam analyzoval.
0: Štož KI jako narunanie za svojske vúknenie vúživa, môže dôdobne tak rec jeden deficit v tréningu vystoch za možnosť šovovič.
1: Další strach, ktorýž opisuje, je, že KI všako tiež raz v opak leží. Přitom pak seine přesvedčace kliči, štúž našu posúďovanie k manošť vo svabí.
0: Hej, a ako posledný dyb, kýšče budú spolní, že môže kumštná inteligenca človesku tiež silnič s rozkvaženiami a ako partner v diskusiach.
1: Rozsudžace dybkie mene hač je KI přečivo čuješke inteligence, abo ale kak vúživa čuješk KI, zima nám ChatGPT.
0: Nahaj, to šon tež tak bude.

0: Satkula. Schrapp
1: jetzt. Letzter Sommer haben wir auch gekonnte Kila, du bist der Schwuberg. Partio, Pschewulki näher, alle Schadenstrach machen wir da. Dost Spockio, so was? Nasema, da rekat ich Germuscha. Germuschka, du Anatko, Serbskor Gymnasia, wot mehr so Bechat, was zu September, wie jedno Chevel Krusschitzach. Thema Wetschora je Goa Woko Sveta. Kiream, Zapiskaja, Skupina, Studa Hevak. Potakim stajče se sombrero na vou abo zdražče so kožane kolove kajš na oktoborskim svedženu a dojče se do Krušic. Do štutun koncežinan hišče njevešče dokaj se doječ, potom je jedna možnost serbske pazlice, tam odme so od 21 hodin bunkerova party ze znatimi DJ-ami, mez drugim očakuje vas tam faze 2 abo tež hangover crew. Potakim 8. septembra bunkerova party v serbskih pazlicach. Na zimských koncertov bude lica závešče dosť, a to rozdelené po cvej v Užice. Mies druhým môžete si 14. novembra na tajky do Radvoria doječ. Serbská rejovanská skupina Smerčaca má tam hústu přihotované, potom sleduja germušné reje ze skupinu Serbit. Dalšie koncerty sú mies druhým v Salove, Horkách a Bukecach, kajž tiež v Delnej v Užice plánované.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: da. Gottrisch, je Mürtchen, wetzlichs kommt Bonnewau.
1: Ja, Raburiadne Franzo. Ein Sackwart, Tworbe, zu Texte, Roger Domasch zu näher. Zromadnia, se Judith Kubizet, a Kubizet, Wodajce Proschum, a Johannesom, Gerstengabe, zu Tworbu, zrealisowali.
0: Lucian Schota, je so sanas, z Mikrofonom, ke Briganik am Podau, a hich Praschau, gag zu Probe, Bejali, a sto je, abo, sto näher so poradjuwa.
2: Prede hat můžeš na jevištu stáč a zpěvač, dyrbíš vizo najprve raz poradne zvučovač. Dala kak su so modos ty zpěvach jo prvně serbské kulturné brigády přijotovali.
3: Also ten projekt jsme na nějaké zaujištěné lito nazvučovali. A jsme te hrvokštěce ve tých srednějších probách zvučovali, to bych řece podra hodina. A nějaké ve tých končné fáze jsme potom započeli liše probečin. A v februáru jsme tyštili naše koro Leo. A tam jsme tuto projekt celé hluboko objednovali.
4: Na započátku všetko zaspěvané. A potom všetko nové plaky zúčovať. Abo potom ten plaky, když ještě tak nefungují. A hej to všetko jara podobné bylo. A my jsme tyž jen pás kvili. Also geist taky audio za to. A s tím jsme tyž potom bude zúčovali.
5: Jen všetko asi vodřesky důřičo, kajíte zpěvé. Jen vospitu je vice, so in den ersa budže, ha, in akon zu nasen, da ich kuch.
2: Wieso pak proban jeta samsne gaisch pred Publikum am stać? To odlach sich widzec, kak jesa spör, jam lubiwa.
3: A jako prinne jo to in jara rane začuče, tut un so projekt hier mal de schimmi stauami v jednem zirku widzec. So was wird schon da Bandrauer solo, aber das jo, das jo jednot liwe spör, o spörli. To bisch in rane vokomik, to gisch jo in dampon demo jako spör. Je mal wuderinsch, ha schipperskatsch, hat da nach sie bis gut gehalten.
2: Ich ist spokojniše, bych u spivaki a spivori po včerošim predstajenju.
5: Po moj minu nu by dženca cili jenore nicia cili tak tu čišť. Aj na nami musu bole svobodne moli spivač. A one su te kusi na tej technice džuali, so ta učba oro ta band hejo ja cili tak vůce.
2: A jeli nešče podla byli, šodne hačna abo předjevišćom, tule mam za vas mame urysk z vulkotnije vody.